na kufr se stavím, vrhnu středně pojistí, za stodolou k tanci troubí strach. Ostravěnko divák,